To byla lyrická opera Les Florissants, kvetoucí umění, o předehře a pěti scénách, jejíž autorem je Marc-Antoine Charpentier. Učinkovali Jill Feldman, soprán, hudba. Agnes Melon, soprán, poezie. Catherine Dissot, soprán, malba. Guillemette Lorrain, mezzosoprán, architektura. Dominic Wyss, alt, svár. Philip Cantor, bariton, mír. Gregory Reinhardt, bas, válečník. Sbor a instrumentální soubor Les Florissants. Řídil William Christie. A další skladbou programu bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo. Číslo 9 C-dur Luigi Boccheriniho s podtitulem La Ritirata di Madrid. Ústup z Madridu. Podle Gerardova katalogu číslo 453. Hrají Pepe Romero, kytara a Akademie svatého Martina v Polích.

0: Famózní Pepe Romero spolu s Akademií svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 9 C-dur Luigiho Boccheriniho s podtitulem Ústup z Madridu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom, a další skladbou bude známá americká suita pro orchestr A-dur opus 98b Antonína Dvořáka. Hraje Česká filharmonie, řídí Václav Neumann.

Česká filharmonie řídil Václav Neumann, hrála suitu pro orchestr a dur opus 98b americkou Antonína Dvořáka. A následuje hudba k opeře Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta, Kechl 492, v úpravě pro dechový soubor od Jana Nepomuka Venta. Hraje Collegium Musicum Pragense, umělecký vedoucí František Vajnar.

0: Soubor Collegium Musicum Pragense, umělecky vedoucí František Weinar, hrál výběr z hudby k opeře Figarova svatba Wolfganga Amada Mozarta ve verzi Jana Nepomuka Venta pro dechové nástroje.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program stanice dále uvádí sonátu pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy. Je to část ze sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro zkušené a neskušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hrají Edita Keglerová čembalo a Helena Zemanová housle.

Program, který pro stanici Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, uzavřela pro tuto chvíli sonáta pro housle a čembalo G-dur od Jiřího Antonína Bendy, která patří do sbírky různých klavírních a zpěvních skladeb pro neskušené a zkušené hráče, psaná v letech 1780 až 87. Hráli Edita Keglerová, čembalo, a Helena Zemanová, housle.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Chorální předehra Chvalme Krista z Bachovy varhanní knížky byla hrána na rejstřík, který se jmenuje Quintadena. Podle Vladimíra Šlajcha patří právě intonování Quintadeny k tomu nejnáročnějšímu, co varhanáře potká.
1: Pro laika někdy není jasný rozdíl, co znamená intonace, co znamená ladění. Intonace to je buď, když mám novou píšťalu, syrovou píšťalu z výroby, což je případ nových varhan, tak ta píšťala samozřejmě nehraje, ta píšťala je němá, je to prostě kus mrtvého plechu, materie, že? A teď se jí musí dát život, čili to znamená, musí se jí dát barvatón, nasazení, síla a tak dále, ale to je věc, která se dělá, to je zase třeba takzvaná předintonace, to ještě ani není třeba v nástroji, to dostanu novou píšťalu do ruky, tak si jenom zhruba připravím, ale potom ve varhanách už opravdu se pracuje tímhle způsobem, musí se jí opravdu dát barva, co potřebuje, síla, a různé ještě takovéhle pak fajnovosti okolo. Teď jsou to vztahy mezi jednotlivými píšťalami. Samozřejmě ta píšťala tam nestojí sama, těch píšťal jsou tam stovky. Takže opravdu to musí jedno s druhým všecko v určitých poměrech a vyvážení. A to je v podstatě intonace. Intonace musí samozřejmě odpovídat i v akustice prostoru, těch faktorů, na které musí dbát, je plno. Ladění, pak je už věc druhá, to laděním se dává každé píšťale, která už je naintonovaná, či která už zní, jak má, tak pak si dává ta přesná výška tónu, co je potřeba, to už je ladění. Intonace u starých varhan, to je zase kapitola sama pro sebe, protože tam vlastně by člověk neměl až příliš zasahovat do původního stavu nebo do takzvané původní intonace píšťaly. Ale záleží pak strašně na subjektivním přístupu a už to vyžaduje velké a rozsáhlé zkušenosti a určitou kázeň a jedno s druhým prostě je to velmi složitý už potom, ale v zásadě samozřejmě intonace při restaurování se dělá taky, většinou se tam ovšem jedná už spíš jako o korekce určitě, že tam vlastně člověk příliš nezasahuje do té základní koncepce, pokud nějaká samozřejmě zbyla z toho starého, protože někdy to bývá i tak, že vlastně ty varhany staré jsou natolik už třeba nějak přestavený, nebo už vlastně zvukově teda změněný, že člověk nakonec musí tu původní intonaci rekonstruovat, což je jeden z nejnáročnějších úkolů pro intonéra a pro varhanáře.
0: Musím varhanáře Vladimíra Šlajcha chytit za slovo. Lze vůbec najít původní intonaci varhaních píšťal, jestliže prošly rukama mnoha dalších varhanářů?
1: To už se pohybujeme v hrozně vágních rovinách, protože to je vlastně původní intonace. Já zase podle mýho názoru si myslím, že i tyhle ty veškerý nástroje historický, co známe, museli zákonitě znít v podstatě jinak v době svého vzniku, protože na tu píšťalu už jako na materiál působí během let nesmírně mnoho vlivů. Změny materiálu, teď už jenom třeba tím, že probíhá vzduch s nějakým prachem skrz to jádro, tak se tam taky něco mění. Určitě tam nějaké změny jsou, takže těžko taky říct původní, nepůvodní, jako kdyby to měl člověk brát tímhle způsobem. Na druhou stranu už si myslím, že tam se dotkneme teď zase takové zásadní otázky, že jde ani ne se takhle nějak honit po také detailech a snažit se to měřit a popisovat, ale jde tam prostě o toho ducha, toho nástroje a ten prostě tam bych řekl, jako je neměnný. To je zase třeba ta zlatá koruna nebo takyhle vyhraněný nástroje, kde jsem pevně přesvědčený, že to, jak slyšíme dneska, tak to působení na nás, který to má, teda, tak to je to původní a o to vlastně jde. Ono jako nejde o to se tak ani honit po nějaký opravdu detailech a měřit tenhle otvor a tenhle milimetr vzduchového sloupce a takovéhle voloviny, to je v podstatě pro úřady a nějaký tyhle organology, ale hlavním po čem by člověk měl jít, je prostě nějak chytit ze vzduchu v podstatě tohoto ducha a to je ono. Duch není ovšem měřitelný, duch je duch.

Intonace neznamená jenom porovnávat sílu a barvu tónu v chromatické stupnici, jak zase dělá většina zkoušečů varhan, že přijde organolog k novým varhanám, obnaží ukazováček a teď ťuká jak datel prostě od velkého C do C3, že a takhle tam klofe nahoru dolů a to se s vážným výrazem prostě naslouchá, jestli teda je to stejně silné nebo stejné barvy nebo co já vím, co tam zkoumá. Ale o tom prostě ta intonace vůbec není. A to dejme tomu, je zase patří k malé násobilce, ale nicméně i tady klidně snesu určitý výkyvy. Ono je to totiž jako třeba v malbě nebo grafika, prostě rovná čára podle pravítka, to je nezajímavý. To samozřejmě ta čára vyžaduje určitý zvlnění, určitý nějaký rytmus, ale zase musí se to udělat s určitým úmyslem. Nejde to prostě tam nacpat pod tlakem jen tak, jako že to má být, že to prostě nejde. Takže právě v tom někdy je velmi zajímavý naopak, když jsou určitý výchylky třeba jak v té síle, nebo i třeba, že nějaký tón sem tam třeba nasadí s jiným alikvotem nebo něčím, že to dává tomu nástroji obrovskou živost. Že? A já právě třeba zkouším vždycky v určitém jako polyfonním souzvuku, či to znamená, že nejméně třeba 4 tóny dohromady přes různý rozsah oktáv a v různých polohách, ale samozřejmě potom ve vztahu různých rejstříků k sobě a z toho potom vzniká to, že vlastně ten jeden rejstřík, který zní nějak, teď zní samozřejmě nějak zase díky nerovnoměrné temperatuře v určité tónině, nějak zní v jiné tónině a právě to všecko všem tomu člověk může dát té intonaci vlastně tou skladbou vlastních alikvotů, kterou ten rejstřík má a potom samozřejmě vzniká nepřeverná škála dalších barev syntézou různých rejstříků. Protože když zase se to naintonuje tak jako natvrdo, naholo, vždyť hezky, krásně vyrovnaný, všecko to jako nasazuje a všecko stejně silný, ale nemá to prostě okolo takovou tu auru těch vedlejších tónů, tak pak je konec, pak je to mrtvá věc a zní to prostě furt stejně, ať se na to hraje od zhora nahoru a od zhora dolů a naopak. A prostě nic z toho vůbec neleze zajímavého. A to pak třeba taky bychom si mohli ilustrovat na různých nahrávkách, jak jeden rejstřík a přitom třeba i tak charakteristicky, jako je jazyk, že člověk by řekl, jazykový rejstřík, ten prostě opravdu natolik výrazný, ten zní pořád stejně a vůbec to není pravda, protože z jednoho jazykového rejstříku se v různých kombinacích dají udělat jako tak neuvěřitelně rozlišné barvy, že opravdu jako i odborník by nevěřil, že to je pořád ten jeden rejstřík. Já myslím, že jsme si mohli teď pustit kousky z různých chorálových předeher Johanna Sebastiana Bacha. Opravdu dostačí jenom krátké ukázky, protože tady spíš jde jenom o to ukázat, jak jeden rejstřík, prostě Vox Humana, druhého manuálu Varhan Bruxellesu, jak může znít různě v různých situacích, či to znamená v různých tóninách, v různých rejstříkových kombinacích.

Vyslechli jsme Bachovu chorální předehru Pochválen buď Ježíš Kristus. Cantus firmus byl hrán na rejstřík Vox Humana. Nyní zazní chorální předehra Ježíš Kristus naše spása z Bachových lipských chorálů. Za použití stejného rejstříku vytvoří varhaník zcela jiný charakter zvuku varhan.

Intonace Nový Varhan, ta zase má několik fází, že jo? Je to prostě jaká ta fáze v podstatě mechanická nebo víceméně taková jako spíš základní, kdy se jedná o to, aby teda opravdu ta každá píštěla hrála, jak má. A dá se říct, že třeba už i v tomhle základě samozřejmě každý rejstřík má svoje specifika, že úplně jinak se intonují rejstříky principálového sboru, úplně jinak flétny, salicionálci, smyky, quintadena, jazyky. A dá se říct, aspoň z mého hlediska, že samozřejmě, že v podstatě nejjednodušší, to je taková úplně jakoby obecná škola, jsou opravdu principály, ať se to zdá být, že tomu není tak, tak je tomu tak, ten principál v podstatě až tolik problémů nedělá. Ale nejhorší opravdu jsou rejstříky smykavé, quintadena velmi obtížná a jazyky velmi, velmi obtížné. A samozřejmě z jednoho rejstříku se dá dostat zvuku nepřeberné množství, nebo z jednoho rejstříku, z jedné píšťaly, že jo, z jedného z toho surového materiálu, s tou jednou nějakou menzurou, tak potom samozřejmě je na tom intonérovi, co z toho dovede udělat a to potom dělá ty rozdíly v těch kvalitách varhan, ne to asi ta menzuru podle Weingartena nebo podle Schnitkera nebo nějakou úplně jinou, ale prostě v tom, co vlastně se z toho udělá a to je ta zásadní věc, kterou ten intonér tomu přinese. Základem je opravdu jako řemeslo, mechanické úkony, prostě vyříznout lábium, slit tak nebo onak, upravit takzvanou průlinku, upravit jádro nahoru, dolů, upravit přítok vzduchu. Samozřejmě těch mechanických úkonů je tady mnoho, záleží samozřejmě taky na zkušenostech toho intonéra. Někdo může ten samý úkon dělat půl dne, někdo to má za vteřinu, jo, ale to už je jako zase u všeho jiného. Jo. Ovšem potom stejně je... A to je to nejhlavnější, to je prostě ten dotyk ruky, to je prostě něco mezi nebem a zemí a to potom činí každý nástroj v podstatě buď jedinečným, anebo tuctovým.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Johann Sebastian Bach a R z jeho orchestrální svity číslo 3 hraje The English Concert.

Hrají nám zde vynikající solisté i orchestry, zpívají přední pěvci a nyní si společně připomeneme také sborové a sbormistrovské mistrovství, totiž jednu z největších osobností českého sborového zpívání Pavla Kýna. Byl to člověk s dokonalým sluchem a smyslem pro stavbu kompozice, pro artikulaci, pro výraz, nepřekonatelný interpret sborových děl romantického a soudobého repertoáru, jehož školou prý prošli téměř všichni významní členové pražských sborů. Sbor, nesoucí jméno Kýn, jako slavný dětský pěvecký sbor založený jeho otcem, postavil Pavel Kýn jako smíšený v roce 1959 a seznam nahrávek, jež pořídil, děl, jež premiéroval, nebo třeba filmů, jejichž soundtracky stojí na jeho zvuku, je neuvěřitelně dlouhý. My se teď Pavla Kýna a jeho Kýnův smíšený sbor poslechneme v Janáčkově verzi jednoho z Dvořákových moravských dvojzpěvů A já ti uplynu. U klavíru Stanislav Boguňa.

červnu roku 1945 měla v Londýně premiéru opera 32-letého britského skladatele Benjamina Britna Peter Grimes a přinesla mu světovou slávu. První Britnova opera má v hlavní roli antihrdinu. Grimes je násilník, který chce zbohatnout, ale má i svou romantickou stránku. Srozumitelná struktura díla v duchu stravinského neoklasicismu, impresivní orchestrální mezihry, silný příběh, to vše nadchlo kritiky i publikum a obliba Petra Grimese trvá dodnes. My si poslechneme slavné orchestrální interludium, bouři z prvního dějství, a to z nahrávky Londýnského symfonického orchestru a zařízení Andrého Previna.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Modulace je plynulá změna tóniny, tak říkajíc za chodu. Skladba se otevře, dejme tomu v C-dur, po několika taktech začne modulovat a pokračuje třeba v F-dur. Většinou se nakonec pomocí dalších modulací vrátí do původní tóniny. Kdyby hudba nemodulovala, začala by být po chvíli stereotypní, statická. Modulace se používá jako prostředek hudebního pohybu, vývoje, harmonického klidu, střídaného napětím. César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance, je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tana a London Classical Players.

Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang Vishel Finn je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Jako vítané osvěžení bude, věříme, v příštích chvílích na D-dur zvuk královského nástroje, varhan. A také zvonohry. A ne tak ledasjaké. Westminsterská zvonohra je totiž skladba francouzského mistra konce 19. a první půle 20. století Louise Vierna, v níž zpracoval melodii, kterou skutečně hrávaly zvonky starých hodin westminsterského opatství. Skvělý britský varhaník Simon Preston navíc bude hrát na tamní varhany. Westminsterská zvonohra.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

Do třetího dějství Pucciniho překrásné opery Tosca z roku 1900 se teď podíváme s vynikajícím Lučánem Pavarotim. Malíř Cavaradossi, milující Tosku, je odsouzen k smrti a před popravou vězněn v římském Andělském hradě zpívá Luce van le stelle a hvězdy zářily. Vzpomíná na první setkání se zpěvačkou Toskou a lituje, že musí zemřít, když ještě nikdy nemiloval život tak jako nyní. Jedna z nejoblíbenějších tenorových árií světového operního repertoáru, Luciano Pavarotti, Národní filharmonický orchestr a Nicola Rešíňov v jeho čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Josef Fuchs, pochod ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo, concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Když byl irský klavírní virtuos John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Wolfgang Amadeus Mozart, Rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 Es Dur. Hrají Petr Miloš a muzici de Praga.

Schumann skladatelsky zasáhl do mnoha žánrů, ale za těžiště jeho tvorby jsou považovány tvorba klavírní a písňová. A propos, když jedno hudební vydavatelství nechalo natočit komplet všech písní Roberta Schumanna, zaplnilo 10 kompaktních disků a došlo ke stopáži 734 minut a 44 vteřin. My si dopřejeme jen několik minut. Píseň Mignon, kterou zaspívá Lucia Pop, za klavírního doprovodu Jeffreyho Parsonse.

Antonio Vivaldi, první věta z koncertu pro čtvery housle, violončelo, smyčce a basso continuo, hámol. Hrají peterburští solisté, řídí Michael Gantwark.

Teď bude znít vyzvání k tanci brilantní rondo pro orchestr Karla Maria von Webera, instrumentované Hectorem Berliozem. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Bellini, Rossini, Donizetti. Strojice autorů italského bel canta a oper, v nichž tento krásný zpěv klenutých melodií a koloraturních árií obdivovali posluchači celé Evropy, vybíráme teď Gaetana Donizettiho, autora 550 děl, z toho 65 oper, a to se dožil pouhých 51 let. Dodnes světová divadla inscenují jeho Marii Stuartovnu, Lucii z Lammermooru, v níž je slavná scéna Lucína šílenství. Dodnes také baví jeho komická opera Nápoj lásky. A my si připomeneme Dona Pasquála. Velmi zamotaný příběh intrikáře Dona Pasquála, mladé vdovy Noriny, Pasquálova do Noriny zamilovaného synovce Ernesta. Jako každá bufa má i tato šťastný konec. Uslyšíme duet zamilovaného páru

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Legenda jménem Leonard Bernstein, gigant pódia, jedna z nejzářivějších amerických hvězd 20. století, popularizátor klasické hudby skrze desítky pořadů s New Yorkskou filharmonií a tak dále. Bernstein úspěšně zasáhl do řady oblastí. Nás teď ale samozřejmě zajímá jako veleúspěšný skladatel a velmi všestranný skladatel, schopný psát lecos. Od výtečných muzikálů pro Broadway, jako On the Town v roce 1944, kde zazářil mladý Frank Sinatra, až k tak závažným dílům, jako jsou třeba jeho tři symfonie nebo Chichesterské žalmy. Kompletní vydání nahrávek Bernsteinových skladeb naplnilo 26 CDček a 3 DVD. Na jednom z nich je i opereta Trouble in Tahiti o neúspěšném manželství Sema a Diny. Nahlédněme se sopranistkou Louise Eideken a dalšími soulisty s Vídeňským symfonickým orchestrem ORF a Leonardem Bernsteinem.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoriho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

O osudech Josefa Myslivečka byl natočen podařený film. Jeho působení v Itálii na přelomu baroka a klasicismu bylo velmi úspěšné. Mysliveček byl opravdu slavný, někdy i zbožňovaný. Psal opery a oratoria s extrémními nároky na pěvce. Toto je árie krále Lycida z opery Olympiáde na Metastáziovo libretto, kterou zpívá proslulý kontratenorista Filip Jarusky.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláte Deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

teď prostor pro dvě dámy v maličkosti jednoho zajímavého českého skladatele. V jehož nepočetné tvorbě se krásně projevuje postupný přechod od klasicistního k romantickému jazyku. Zkrátka, sopranistka Martina Janková a Barbara Maria Willi na kladívkový klavír uvádějí píseň Líbe, láska od Jana Václava Huga Voříška.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Leoš Janáček, Síček neodletěl, z cyklu Po zarostlém chodníčku. Hraje Jan Jiraský.

A přicházíme do opery, poslechněme si oblíbenou kavatínu Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Opery, kterou na rozdíl od Vídně Praha okamžitě ocenila. Se vuol ballare, signor Contino? Chcete-li tančit, pane? Já vám budu hrát na kytaru. A nebo ve verších, jak se zpívalo v českém překladu opery, liboli pánu v kole se točit, může si skočit, chci rád mu hrát, bude-li skákat, budu mu hrát. V italském originále teď onu kavatínu zaspívá americký basista Samuel Remy, hraje londýnský filharmonický orchestr a diriguje George Scholty.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Bedřich Smetana, první věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll, hraje Panochovo kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hudbu pro vás teď na stanici D-dur, vážení posluchači, vybírá Petr Weber. Společně se můžeme těšit na skladatele, jako byli Puccini, Gade, Beethoven, Mozart, Martinů, Max Bruch, Francis Poulenc a v tomto okamžiku Georg Philipp Telemann. Bude to jeho symfonie à la François, symfonie H-moll pro flétnu a basso continuo v podání Marion Trouble-Franc, která hraje na barokní flétnu, Viktora Töpelmana, hrajícího na violu da gamba, a Ilhe Einsingerkim, který hraje na čembalo.

Poslouchali jsme trojici barokních nástrojů, flétnu, violu da gamba a čembalo. Hráli na ně Marion Troipel-Frank, Viktor Teplman a Ilhe Aizinger-Kim a v jejich podání zněla symfonie H-moll La Françoise Georga Filipa Telemana. Vybíráme teď pro vás Stabat Mater Francise Poulenca. Jako člen pařížské šestky byl meziválečným avantgardistou, ale později se jeho hudba prohloubila a zjihla. A právě taková je Stabat Mater pro soprán, smíšený sbor a orchestr. Stabat Mater, tedy velikonoční text o Matce Boží pod křížem. Solistkou je Regine Crespin, dále zpívá chor René Duclos a hraje orchestr de la Société de Concert du Conservatoire, řídí Georges Prêtre.

solistkou skladby, která právě dozněla, vážení a milí, byla sopranistka Regine Crespin. Poslouchali jsme Stabat Mater Francise Poulenca. Spolúčinkoval sbor René Duclose a hrál Orchestre de la Société de Concert du Conservatoire pod taktovkou Georges Prêtre.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Německý romantik Max Bruch napsal několik houslových koncertů a pro housle a orchestr napsal i známou skotskou fantazii. Poslouchejme ji v podání Davida Oistracha a státního akademického symfonického orchestru Sovětského svazu, který řídí Gennadij Rozděsvinský.

Interprety skotské fantazie opusu 46 německého romantika Maxe Brucha byli David Oistrach, státní akademický symfonický orchestr Sovětského svazu a dirigent Gennadij Rozděstvenský. A teď nahlédněme do skladatelského odkazu Giacomo Pucciniho, ale trochu jinak než obvykle. Nebudeme poslouchat árii z nějakého opery, ale tři menuety pro smyčcový orchestr. Každý z nich nese nějaké jméno, je to snad věnování. První jméno je Vittoria Augusta di Borbone, Principessa di Capua. Druhý menuet má jméno profesora Augusta Michelangeliho. A třetí nese jméno maestra Karla Carignaniho. Pucciniho menuety hraje Symphonia of London, řídí John Wilson.

Orchestr Symphonia of London, řízený Johnem Wilsonem, nám zahrál tři menuety, které napsal Giacomo Puccini.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Carlo Gesualdo da Venosa byl poměrně originální autor doby renesance, jehož madrigaly vynikají odvážnými disonancemi, na jeho dobu opravdu neobvyklými. Poslouchejme jeden z madrigalů z knihy Libro Quinto z roku 1611, madrigal Qual fora dona. Zpívá soubor La Veneciana.

Tak to byl, vážení a milí, madrigal Qual Foradonna z roku 1611, který napsal Carlo Gesualdo da Venosa a který nám zaspíval soubor La Veneciana. Sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violončela v tónině S-dur, který teď u nás na stanici D-dur bude znít, napsal dánský romantik Niels Wilhelm Gade. Hraje nám ansámbl Midwest.

0: Ansámbl Midwest nám zahrál smyčcový sextet Nilse Wilhelma Gadeho.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Ve vysílání stanice D-dur, pro které teď v těchto hodinách vybírá hudbu Petr Weber, nás čeká čtvrtý z pěti klavírních koncertů Ludwiga van Beethovena. Je napsán v tónině G-dur a nese opusové číslo 58. Hraje pianista Pierre-Laurent Aimard a Nikolaus Arnoncourt řídí Chamber Orchestra of Europe.

Uplynulo 35 minut vysílání stanice D-dur a v nich zněla hudba Ludwiga van Beethovena, jeho 4. klavírní koncert. Dirigoval Nicolas Arnoncourt, hrál Chamber Orchestra of Europe a solistou byl Pierre-Lauren Aimard. A čeká nás hudba dalšího vídeňského klasika Wolfganga Amadea Mozarta, jeho serenáda B-dur, jaký natočil mnichovský rozhlasový orchestr řízený Reinhardem Goeblem.

Na stanici D-dur řídil Reinhard Goebel mnichovský rozhlasový orchestr, a sice v Mozartově serenádě B-dur.

Cantate Domino, zpívejte Hospodinu. Tento latinský název má skladba pro 6 hlasů, kterou napsal anglický skladatel 16. století Christopher Tye. Jde o text žalmu 149. Zpívá soubor Cinquecento.

0: Na stanici D-dur jsme poslouchali nahrávku souboru Cinquecento. Byl to žalm 149, kantáte Domino, tedy zpívejte Hospodinu, skladba ze 16. století, kterou napsal Angličan Christopher Tye.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Po emigraci do Spojených států, tedy po dramatickém útěku z Francie okupované Německem, se Bohuslav Martinů, jehož hudba nás teď čeká, tehdy už padesátník, odhodlal ke komponování symfonií. V letech 1942 až 1946 jich následovalo 5 po sobě, každý rok jedna. Jsou to mistrovská díla neoimpresionistické barevnosti, moderní fantazijnosti a závažné obsažnosti. Čtvrtá ze symfonií vznikla v roce 1945 a především v závěru odráží pozitivní a optimistickou úlevu související s koncem války. Čtvrtou symfonii Bohuslava Martinů uslyšíme v nahrávce Bamberských symfoniků a jejich českého šéfdirigenta Jakuba Hruši.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Tu teď pro vás v uplynulých hodinách vybíral Petr Weber. Dozněla čtvrtá symfonie Bohuslava Martinů, dílo z roku 1945, a to v nahrávce Jakuba Hruši a Bamberských symfoniků.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: V příštích 4 hodinách se, vážení a milí, můžeme těšit na hudbu Gustava Holsta, Roberta Schumana, na hudbu Haydnovu a Bachovu, na Sergeje Rachmaninova a na Antona Brucknera. Hudbu vybírá a vaším průvodcem je teď Petr Weber. A tou první položkou, kterou před sebou máme, je mše C-dur Antona Brucknera. Duchovní dílo skladatele proslulého především velkými symfoniemi, skladatele a varhaníka, který se z Lince dostal potom do Vídně. Zpívá sbor severoněmeckého rozhlasu, na varhany hraje Eberhard Lauer a provedení řídí Hans Christoph Rademann.

Poslouchali jsme jednu z duchovních skladeb symfonika Antona Brucknera, mši C-dur pro zbor Dva lesní rohy a varhany. Zpíval zbor severoněmeckého rozhlasu, na varhany hrál Eberhard Lauer a dirigoval Hans Christoph Rademann. Autorem cyklu skladeb pro klavír opus 16, cyklu 6 skladeb nazvaného Moment Musico, je Sergej Rachmaninov. Uslyšíme dílo v podání mladého pianisty Jana Schulmeistera.

Na stanici D-dur dozněla nahrávka mladíčkého klavíristy Jana Schulmeistera. Byl to cyklus 6 skladeb Moment Musical opus 16 Sergeje Rachmaninova.

Zahrát nám teď přichází houslista Gidon Kremer, jednak exponent soudobé hudby, ale samozřejmě také interpret klasiků. A klasikem je Ludwig van Beethoven, jehož houslový koncert D-dur nás čeká. Nikolaus Arnoncourt řídí Chamber Orchestra of Europe.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vysílá klasickou hudbu. V našem vysílání dozněl koncert D-dur Ludwiga van Beethovena, koncert houslový. Jeho interprety byly Chamber Orchestra of Europe s Nikolausem Arnoncourtem a houslista Gidon Kremer. Zdráva z Královno nebes, Ave Regina Celorum. To je antifona pro dva čtyřhlasé sbory, duchovní skladba pro liturgii římskokatolické církve. Jejímž autorem je salzburský komponista Michael Haydn. Provedení, které teď uslyšíme, řídí Gary Graden a zpívá St. Jacob's Chamber Choir.

0: podání komorního sboru St. Jacob's Chamber Choir jsme poslouchali antifonu Ave Regina Celorum Michaela Haydna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Autorem skercaci small pro klavír, housle, violu a violončelo, které teď budeme společně poslouchat, byl dánský romantik Niels Wilhelm Gade. Hraje soubor Ensemble Midwest.

Scherzo cismol pro klavír, housle, violu a violončelo, které teď doznělo u nás na stanici D-dur, napsal dánský romantik Niels Wilhelm Gade a hrál ho soubor Ensemble Midwest. Poslouchejme teď, vážení a milí, Mozartovu hudbu. A to ne v podání moderních nástrojů, ale nástrojů dobových, tedy v historicky poučené interpretaci. Mozartovu symfonii číslo 40 G-moll nám přichází zahrát italský soubor Il Pomodoro, který od roku 2016 řídí Maxim Emeljaničev.

To byla symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta, jeho symfonie 40. Poslouchali jsme ji v podání souboru dobových nástrojů, tedy v podání historicky poučeném, v podání souboru Il Pomodoro, který řídil Maxim Emeljaničev.

Zůstaňme, vážení přátelé, ještě na chvíli, respektive na půl hodinku, u zvuku historických nástrojů. Poslouchejme část Bachovy mše H-moll, krédo, vyznání víry, tedy symbolum niceum, a to sice v podání souboru La Cetra, barokního orchestru a jeho vokálního ansámblu z Basileje. Provedení řídí Andrea Marcon.

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu, patřilo uplynulých 30 minut hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme část z jeho Šehámol, tedy vyznání víry, krédo. Andrea Marcon řídil barokní orchestr a jeho vokální soubor La Cetra ze švýcarského města Bazilej.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Čeká nás Robert Schumann a jeho tři romance pro violu a klavír. Původně jde o hobojovou skladbu. Tři části mají německé názvy, které se dají přeložit jako nepříliš rychle, jednoduše či prostě a zase nepříliš rychle. Hraje mezinárodně proslulá violistka Tabea Zimmermann a s ní na klavír Javier Perianes.

byly tři romance pro violu a klavír od Roberta Schumanna v podání Tabei Zimmermann, hrající na violu, a Javiera Perianese, hrajícího na klavír.

A teď nás, vážení a milí, čeká hudba britského skladatele Gustava Holsta, autora na pomezí romantismu a modernismu. Uslyšíme jeho svitu Planety. Gustav Holst je dnes známý především díky této skladbě, i když už za jeho života mu právě to bylo líto, napsal toho mnohem víc. Inspirací k dílu na začátku 20. století mu nebyla ani tak astronomie, jako spíše astrologie. Planety mají 7 částí. Mars, Venuše, Merkur, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Není tam Země a není tam ani Pluto, který byl objeven až později a potom zase z planet vyřazen. Nahrávku, kterou pro vás máme, řídí Antonio Papano a hraje London Symphony Orchestra.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Teď v jejím vysílání dozněla orchestrální svita Planety anglického autora Gustava Holsta. Slyšeli jsme charakteristiky planet Mars jako zvěstovatele války, Venuše jako zvěstovatelky míru, Merkura jako okřídleného posla, Jupitera jako zvěstovatele radosti, Saturna jako zvěstovatele stáří, Urana kouzelníka a Neptuna mystika. Antonio Papano řídil London Symphony Orchestra a Petr Weber, váš dosavadní průvodce, vám přeje příjemný další poslech vysílání stanice D-dur.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Setkání Bedřicha Diviše Webera s Mozartem navždy ovlivnilo život mladého českého studenta. Pod vlivem Mozartova génia se totiž Weber rozhodl pro hudbu. Komponoval, učil, bádal v ní, psal učebnice a teoretické práce, zajímal se o stavbu a vylepšování nástrojů, zejména žesťových, sbíral lidové písně a stal se prvním ředitelem v roce 1811 slavnostně otevřené konzervatoře pražské. Později ředitoloval i pražské varhanické škole. A z jeho díla teď pro radost souzvuk šestice lesních rohů. Bedřich Diviš, nebo také Friedrich Dionys Weber, Sextet in F, lovecké Allegro di Caccia a sekce lesních rohů České filharmonie.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: O své první vídeňské opeře Únosu ze Serailu napsal 25-letý Wolfgang Amadeus Mozart svému otci. V opeře musí být poezie zcela poslušnou dcerou hudby. A tento svůj Singspiel tak skutečně vystavěl. Text a hudba jsou jednotný celek, důležité dramatické pasáže jsou dokonale prokomponovány, vrcholy jsou zobrazeny ne činoherně, nýbrž hudebně. Však také sám velký Goethe přiznal ve své italské cestě, všechny naše snahy po oproštění a zjednodušení vzali za své, jakmile vystoupil Mozart. Únos ze Serailu porazil všechno. Nahlédněme do Mozartova prvního vídeňského triumfu. Árii do Konstance zamilovaného Belmonta, hledajícího svou milou v Pašově paláci, árii z prvního dějství Singspielu Únos ze Serailu, zaspívá tenorista Plácido Domingo. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Eugene Cohn.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

Pod Blaníkem se narodil Jan Dismas Zelenka, kterému se právem říká český Bach. V umění vrcholné polyfonie se k Bachovi ze všech barokních skladatelů přiblížil nejvíce právě Zelenka. Takové fugy jako on nepsal ani Händel, ani Vivaldi, vlastně ani Bach ne. Také byl posedlý střídáním mol a dur a jeho komorní hudba je extrémně virtuózní. Většina jeho velkolepých děl, hlavně mešních, vznikla v Drážďanech a bohužel také zanikla, když partitury shořely na konci druhé světové války při americkém náletu.

teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Bohuslav Martinů a finální věta z jeho Koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na počátku 16. století se ve Ferraře ucházeli dva velcí skladatelé té doby o místo u dvora rodu d'Este. Byli to Josquin des Prez a Heinrich Isaac. Existuje posudek na oba skladatele, který sepsal jistý Gian d'Artiganova, jakýsi dodavatel hudebníků pro italské a francouzské dvory. Isaac má lepší charakter než Josquin, i když je ve skutečnosti Josquin lepší skladatel, pracuje jen tehdy, když sám chce, a ne tehdy, je-li o to žádán. Isaac bude pracovat, kdykoliv ho o něco požádáte. Dnes patří oba ze zmíněných starých mistrů k obdivovaným autorům světské i duchovní hudby. Dvůr d'Este si tenkrát vybral Josquina, my si pro tuto chvíli vybereme Heinricha Isaaca a poslechneme jeho varhanní skladbu La Martinella. Hraje Sarah Stowe.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Andrew Lloyd Webber je Angličan, autor mnoha muzikálů v čele s Jesus Christ Superstar. Napsal ale také Requiem, které spadá plně do sféry klasické hudby. Píje Jezu z něho mají v repertoáru mnohé ženské i dětské sbory. Zpívá Pražský filharmonický sbor, hraje PKF s dirigentem Emanuelem Viomem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta. Hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Georg Philipp Telemann, současník Johanna Sebastiana Bacha, je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako dosud nejplodnější skladatel všech dob. Aby ne, z jeho pera se dochovalo asi 3700 děl. Najdeme mezi nimi samozřejmě množství, řekněme, spotřebních kusů pro domácí muzicírování, ale také skutečné klenoty. A třeba takový flétnisté, především ti hrající na zobcovou flétnu, musí Telemana milovat, protože jim zanechal krásný repertoár. My si teď připomeneme koncert, v němž jsou oba druhy fléten, finální rychlou větu z Telemanova koncertu pro zobcovou a příčnou flétnu a orchestr E-moll zahrají Penelope.

Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Neuvěřitelně lehce prý Chopin ovládal klaviaturu. Jeho hra byla charakterizována jemností a poetičností. Ostatně taková prý byla celá jeho osobnost. A oné rafinované jemnosti si teď můžeme užít i ve hře vynikajícího italského klavíristy Mauricia Polliniho v Chopinově etídě číslo 12 C-moll z cyklu 12 etíd.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Jan Nepomuk Vitásek, narozen ve stejný rok jako Beethoven, vynikající interpret Mozartových děl, vážený kapelník a regens chory chrámu svatého Víta v Praze a první ředitel pražské varhanické školy. A alespoň v několika minutách teď přidáme pohled na to, jaký byl Vitásek skladatel. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, zařízení Stanislava Macury, hraje Vitáskův menuet C-dur.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

O některých symfonických dílech českého skladatele a houslisty a posléze knížecího kapelníka v Donaueschingen Jana Václava Kalivody se pochválně vyjádřil i Robert Schumann. Zatímco houslový repertoár Kalivodův se drží, řekněme, klasických zásad, v tom symfonickém už se dotkl romantismu a jeho emocionálního a fantazijního světa. Ukážeme si to na volné větě Kalivodovy 6. symfonie F-dur. Hofkapelle Stuttgart, Frieder Bernius.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Předehra Římský karneval je příkladem nejbarevnější partitury francouzského mistra Hectora Berlioze. Jsou v něm motivy Berliozovy opery Benvenuto Cellini, jejíž neúspěch skladatele velmi trápil. Za to Římský karneval je posluchačsky velice úspěšný dodnes. Po rychlé 18-taktové introdukci následuje snad jedna z nejkrásnějších melodií v instrumentální hudbě určených anglickému rohu, ke kterému se přidává celý orchestr. A pak už přichází temperamentní a energické karnevalové veselí. Nám tuto skvostnou koncertní předehru zahrají berlínští filharmonikové zařízení Claudia Abáda.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta, romance z koncertu pro klavír a orchestr číslo 13 C-dur. Hraje Maria João Pires, orchestr Gulbenkianovy nadace řídí Theodor Gulschbauer.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořáková opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Jakub Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigál Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Jevgení Kysin je považován za jednoho z největších ruských klavíristů posledních dekád. Dvojnásobný držitel prestižní ceny Grammy je od roku 2002 Britem. K jehož doméně patří romantický repertoár. Chopin, Liszt a také Brahms. Takto hraje Jevgení Kysin Brahmsův uherský tanec číslo 2 D-moll.

Minimalismus je hudební směr druhé poloviny 20. století, který je postaven na mnohanásobném opakování krátkých hudebních motivů. Této technice se říká repetitivní hudba. Od původních velmi elementárních pokusů styl dospěl až ke komplexním kompozičním strukturám a k velkým formám, jako je symfonie, oratorium nebo opera. Steve Reich na nagojské marimby hrají Bob Brecker a James Price.

Beethoven napsal dvě překrásné romance pro housle. Jednu v tónině G-dur jako opus 40, druhou v tónině F-dur jako opus 50. I když číslování neodpovídá chronologii kompozic, nýbrž vydání, je to celkem nedůležité. Dělí je od sebe jen 4 roky a jsou z období, v němž Beethovenovi došlo, že jeho postupující hluchota bude zřejmě neodvratitelná. V obou romancích je líbezná hudba, nikoli Beethoven bojovník, nýbrž Beethoven plný citu. Romance číslo 1 G-dur, Anne-Sophie Mutter, New Yorkská filharmonie, Kurt Masur.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reignard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reignard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reignardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Seznam děl velmi plodného barokního mistra Antonia Vivaldiho pořídilo vícero muzikologů, ale dodnes se užívá katalog, který uspořádal dánský muzikolog Peter Riom. Na rozdíl od Kechlova seznamu Mozartových děl, který je uspořádán chronologicky, Riom seřadil Vivaldiho díla tematicky. U mnohých totiž datum vzniku vůbec neznáme. Čítá přes 800 položek, začíná několika desítkami sonát a pak od čísla 87 do čísla 585 jsou to koncerty. 500 koncertů pro různé nástroje a jejich kombinace, většinou s doprovodem smyčcového orchestru a bassa continua. A po kterémkoli sáhnete, najdete líbeznou barokní hudbu. Tak například tato třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčcový orchestr a basso continuo C-dur, RV, čili Riom Verzeichnis, Riomův seznam, 533. Na flétny hrají Deborah Davis a Duke Dobbing a s nimi City of London Baroque Symphonia.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

František Škroup nenapsal jen hudbu k české hymně, ale také krásné trio pro klarinet, klavír a cello, z něhož si teď poslechneme finále v podání souboru Trio Tones.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Disonance je nelibozvučný souzvuk tónů, vytvářející harmonické napětí. V klasické harmonii musí disonance vždy vyústit do libozvučné konsonance, tedy do harmonického klidu. V novější hudbě takové pravidlo neplatí. Stereotypní nadužívání disonance však často vede ke klišé, které je právem odmítáno většinovým publikem. Nápaditá práce s disonancemi a konsonancemi je přitom silným nosičem emocí. Dodává hudbě výrazové napětí a dramatismus. Ottorino Respighi v orchestrální svitě římské slavnosti z roku 1928 vylíčil průběh gladiátorských zápasů, včetně trubkových signálů, strachu odsouzenců i hrozivého vrčení lvů. Někomu to přijde až příliš popisné, ale s orchestrem Respighi rozhodně zacházet uměl. Královský liverpoolský orchestr řídí Vasily Petrenko.

Wolfgang Amadeus Mozart, arie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Sholty.

Veleúspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendricks, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: dneska to je jinak, než bývalo to ani 18. století, kdy se stavilo prostě na každém rohu, to byl velký boom, než to dneska celosvětově se dá říct, je to čím dál tím vzácnější, je nějaká zakázka na stavbu nový varhan. Takže bych řekl, že šanci má firma pouze menší, která nemá tolik nějakých trvalých výdajů a je schopná přežít delší dobu i tak nějakým samospádem. To je jedno kritérium a druhý to, že opravdu, dejme tomu těch 5 lidí, 6 lidí, což je optimální, se perfektně zvládne jakožto jeden šéf, takže to hotové dílo potom má nějakou konzistenci. Má jednotnou koncepci, prostě já o tom všem vím od začátku do konce, mám to v hlavě a tak se to realizuje. Pak, když už bych měl zvládnout víc lidí, tak prostě to se nedá. To už je roztěkáno a to už se nedá obsáhnout. No, to už nejde.
1: Jsme ve varhanářské dílně Vladimíra Šlejcha.
0: No, varhanářská dílna je v zásadě truhlárna, že? Protože se nejvíc pracuje se dřevem, samozřejmě potom s kovem, ať je to cín, ať jsou to potom železné věci a tak dále. Ale to kro je dřevo, čili vlastně základní vybavení je truhlářský, čili běžný velký truhlářský stroje, běžný truhlářský nářadí ruční, pak samozřejmě je kvanta speciálních nářadí, přípravků všeho druhu, už pak na jednotlivé úkony, no ale to těžko popisovat. A

0: To mělo smysluplné navazování jeden chlap na druhýho, to taky bez toho pak je chaos a nejde to. Po případě, když je nutno, tak jakoukoliv část věcí dělat sám taky. Potom věci, které třeba nejdou nějakým způsobem postihnout, či nakreslit nebo vysvětlit, taky dělám sám. Já třeba sám většinou dělám rozvody ve štokách, to je vedení vzduchu od vzdušnice k píšťalám. Samozřejmě dá se to přesně vyjádřit číslem a prostě bude to i takovýhle průměr nebo takovouhle dimenzi a tak to udělej, ale já nějak v tom pracuju nějakým pocitem, nevím, jak to popsat blíž, takže toto si dělám taky radši sám. A pak je samozřejmě veškerá intonace ladění, no to je jasný.
1: První kyrie z Bachových dogmatických chorálů bylo natočeno na varhany Vladimíra Šlajcha v kostele svatého Josefa v rakouském Traunu.

obrovský rozšířený vlastně zvyk, ono se nedá říct zlozvyk či nešvar, ale vlastně je to tak, stavět nástroje francouzské varany ve francouzském stylu, italském a severoněmeckém jsou taky tři nejpotrefenější skupiny, že jo, nástrojů, který se oblíbí.

0: kopírujou Francie, Itálie, Severní Německo. A musím říct, že málo kdy se něco takového povede. Z mnoha důvodů teda. Jo. A jeden z těch důvodů, co si myslím, ale je to zase můj pohled na věc, protože já jako se snažím, nebo tyhle věci vnímám tak, spíš přes tu atmosféru, že zase si vzpomínám třeba, že jsem poprvé přijel do Itálie, do Benátek a teď jsem vstoupil do kostela, to byla myslím Santa Maria del Maggiore, tak najednou to mi úplně praštilo do hlavy, ten takový tlustý vzduch, slaný, prostě zlatý, ten vzduch se nabírá rukama a to jsou ty italský principály, to je ono. Pak vlastně dát italský principál do suchého, prostě chladného vzduchu za Alpama, no, to jako prostě nějak nejde. Už jako třeba v tomhle bych řekl, je to trošku mylná cesta napodovat ty nástroje, ty prostě musí být tam, kde jsou. Nebo já někde v Toskánsku, zase ty sluní vinice. A to nejde prostě nikam dát jinam, to musí být tam. A v tom je to tajemství, to není to kopírovat menzury a to prostě pitomost, jo, tady to není tak. Ale ty varhany, to je soubor a souhrn prostě tohle z toho všeho okolí. Na druhou stranu Severní Německo, že jo. Je to šedomodrý Severní moře, takový ty rockové teskný, že jo, ty obrazy takových těch figur s těma voskovýma ksichtama, že jo, krejzle přísný, že jo, štreng, všecko, ty paní farářky takový v těch těsných sukních, že jo? A tak dále. Celá atmosféra vlastně protestantského severoněmeckého kostela, že jo, a tam je to ono, tam prostě ten Schnitger sedí. A pak zase dělat kopii vlastně Schnitgerova nástroje, třeba v Itálii nebo někde u nás, nebo tak prostě dobře může být, ale už to vlastně postrádá tuto věc. Zrovna tak Francie, francouzské variety, bych řekl, jsou velmi potrefený jako tímhle s tím, že to se hojně a rozšířeně kopíruje. Ovšem, kdo zase zná, o co jde, že Francie, to je zase ten svět sám se ví, no a celá tato atmosféra prostě životná, že a tak dále, tak tam ty varany prostě s těma břesknýma jazykama a expresivním výrazem všeho, to je prostě ono, ale to tam patří, ale to málo kdo potom už napodobí. On každý samozřejmě umí popsat dispozici, všecko možný, zase se vracím pořád ty menzury, to mě takhle straší, že pořád, že to mě hodně leží v žaludku. Takže potom je to nesmysl. Jak to nemá tenhle náboj té své země, tak je to špatný. Na druhou stranu třeba pak známe, jsou krásný v podstatě nástroje v duchu Severního Německa, třeba Fisk v Americe, jo, je to vlastně v americkém kostele kdesi, ale má to nějak tuhle atmosféru, myslím, aspoň co jsem prostě slyšel, nahrávky, má to tuto atmosféru. Toto je jedna z mála výjimek, kterou jsem tady jmenoval. Ale opravdu, kdo chce zažít francouzský varany, severoněmecký, italský, prostě autentický, španělský, o tom ani nemluvím, tak ať jde tam, tam je to doma a tam to patří. Je zcela legitimní se snažit o to mít třeba doma možnost cvičit jakoby na španělské varany, protože třeba ne každý se dostane do Španělska, dobře. Ale opravdu, já třeba o sebe bych do toho nešel, do toho bych se netrouf, že abych si trouf stavět nějakou takovou kopii, tak opravdu musel chvíli žít ve Španělsku, chvíli žít ve Francii, žít v Německu, v Itálii, nasát všechny tyhle ty kulturní souvislosti a tak dále. To prostě nejde jen tak jako naholo postavit, ale dobře, dá se něco podobného postavit, ale je to opravdu jenom taky jako odvar. A řekl bych, že legitimní je, dobře, je to k tomu, aby se třeba dala cvičit nebo nějakým způsobem hrát tato hudba, ale prostě není to, myslím, plnohodnotná záležitost.
1: Připomeňme si významnou událost Šlajchovy varhanářské činnosti, jeho nové varhany v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Českých Budějovicích. Zazní kontrapunktus číslo 2 z Bachova Umění fugy.

0: čeho vycházím já při stavě varan, ono opravdu je to těžko posoudit, protože to je tak jako nějaká vnitřní záležitost, ale rozhodně pro mě jsou nejdůležitější spíš jako věmy, jako pocitů a opravdu jako v této fázi. A samozřejmě potom mám zažito teda leta letoucí prostě českého varanářství, takže jednoznačně vycházím z toho. A patrně potom je to kus od kusu, vždycky je to pak inspirováno dejme tomu místem, kam ten nástroj má přijít. Pak do jisté míry třeba požadavky zase toho objednatele, to je jasný. Ty inspirační zdroje opravdu jsou různorodý a já opravdu na to věřím, že prostě inspirační zdroj, že třeba aniž by ten varář na to myslel nebo nějak to takhle zamýšlel, prostě je to tam, prostě ty loketský varhany, třeba krajina Karlovarsko, taková to spíš temnější a taková jako ostřejší, něco jiné prostě z jižní Čechy Semrád, mírné zvlnění, modré dálavy, že jo. A to prostě tam nějak musí být, je to v podstatě v každém umění se to obráží, tak proč by ne ve varhanách?
1: Poslední významnou stavbou nových varhan Vladimíra Šlajcha jsou varhany v německém Bruchsálu, kde byla natočena Bachova chorální předehra na velikonoční melodii Kristus vzkříšený.

Když se dokončil nový Varhany, třeba v dílně, to je to velmi zvláštní taky věc, první vpuštění vzduchu do Varhan, to je prostě šem do goléma, že? To je mimořádně takový expresivní okamžik a to já si opravdu nechávám tak jako soukromou záležitost, že jo? S určitým až rituálem a to je moment velmi, velmi, velmi důležitý. A pak je důležitý moment jako první promluvení těch varan. Ono se třeba začne jedním rejstříkem, ještě se nějakým jedním principálem, který samozřejmě teda už začíná promluvat, ale já si schválně ještě nechávám takový nějaký první hudební promluvení, až opravdu je to nějakým způsobem schopno. A to na to si vždycky zahraju a to je už takovou tradicí. Vlastně je to zase bachovský chorál, nebo respektive chorálová sazba, chorálu Vater Unser, in Himmelreich, že to je takové jako démol a tak dále. Opravdu je první skladbou na mých varanách, která vždycky první zazní. A potom už začne běžné zkoušení všeho a tak a to už jako je mimo, ale první je tento chorál.

České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

Dobrý večer. Zdravím vás tady v sále Soni Červené v budově Filharmonie Hradec Králové a zdravím i posluchače u rozhlasových přijímačů, kteří se rozhodli strávit dnešní večer ve společnosti stanice D-dur. Jsou-li mezi vámi takoví, kteří ty fanfáry, které právě odezněly, slyší dnes poprvé, vězte, že to je znělka festivalu Hudební fórum Hradec Králové. A jsou-li mezi vámi takoví, kdo tuto znělku slyšeli dnes poprvé, tak z toho mám upřímnou radost, protože to znamená, že festival Hudební fórum Hradec Králové, který se letos koná již 22. rokem, má stále nové a nové posluchače. Vám, kdo náš festival navštěvujete častěji, nemusím asi připomínat, že festival Hudební fórum Hradec Králové je festivalem soudobé hudby. A já věřím, že ani ty nové posluchače, kteří třeba nás poslouchají tady v sále nebo u rozhlasových přijímačů, festivalovou nabídkou nesklameme. Já vím, že vy, kdo jste tady v sále, takže tento koncert je součástí abonentní řady, jejímž obsahem nebývá úplně celkově soudobá hudba, takže opravdu mám velkou radost, že jste tady a stejně tak se obracím i k posluchačům u rozhlasových přijímačů, neboť dnešní koncert vysíláme na stanici D-dur přímým přenosem. Vaší průvodkyní je Vanda Dobrovská. Orchestrálním protagonistou dnešního koncertu je Filharmonie Hradec Králové. Jako dirigent předstoupí před orchestr Jonas Pitkänen a máme dva solisty, varhanici Evu Bublovou a klavíristu Miroslava Beinhauera. Na programu dnešního koncertu jsou skladby tří autorů, Tomase Adese, Esi Pekki Salonena a Magnuse Lindberga. Mimochodem, Tomas Adese, myslím, že je ve velké oblibě tuzemských orchestrů, protože pokud vím, ve čtvrtek a v pátek tento týden v Brně Brněnská filharmonie uvádí jeho skladbu a je Tomas Adese také rezidenčním skladatelem v letošní sezóně České filharmonie a dnes tady máme jeho skladbu v Hradci Králové, hraje filharmonie Hradec Králové a upřímně řečeno, moc by mě nepřekvapilo, kdyby na mě někdo tady z publika zamával, že Tomase Adese máme tady v sále. Takže se rozhlížím, ale žádnou takovou zpětnou vazbu nevidím. Určitě někdy v sezóně přijede, když je rezidenčním skladatelem České filharmonie. Tomas Adese je jedním ze skladatelů, kteří do své hudby přibírají odkaz svých profesních předchůdců z minulých epoch. Ve skladbě, kterou si za okamžik v podání Filharmonie Hradec Králové poslechneme, padla volba na Françoise Couperina, respektive na Couperinovo rozsáhlé kompendium, které čítá čtyři obrovské svazky skladeb pro čembalo. Z nich si Tomas Adese na začátku své skladatelské dráhy, to znamená někdy v 90. letech, vybral jednu, kterou zaranžoval pro komorní obsazení, tu dnes neuslyšíme, a v podstatě tím, to je důležitá informace, tím už tenkrát definoval jeden rozměr své hudby, který je dodnes pro něho velkým zdrojem inspirace. A ke Couperinovi se právě vrátil ještě asi o 10 let později tenkrát, v roce 2004, třemi studiemi z Couperina. To je skladba, která nás čeká jako první skladba dnešního koncertního programu. On tyto tři skladby, které si pro čembalo, které si z Couperinova odkazu vybral, tak vybavil, abych tak řekla, soudobým outfitem. François Couperin dával svým skladbám pro čembalo s oblibou programní názvy podle charakteru lidí, které potkával, nebo podle nálad, nebo podle nějakých podnětů z přírody třeba. Takže ty tři, které si vybral Tomas Adese, jsou Zábava, Les Amusements, to je první věta, Kouzelnické triky, Le Tour de Passe-Passe. U této věty nebo u toho titulu bych se ráda na chvilku zastavila, protože Le Tour de Passe-Passe je ve francouzštině idiom, který označuje takové ty triky kouzelníka s kartami nebo s mincemi. Myslím, že Couperin využil analogie kouzelníkových bitých prstů s
prsty hráče nebo hráčky na čembalo, takže Le Tour de Passe-Passe a ta třetí část L'âme en peine, utrápená duše, vy to v programu, myslím, koncertní máte přeloženo jako trpící duše, zkrátka v tom smyslu jako člověk, který chodí jako tělo bez duše. Tři skladby z Kupréna. Thomas Adès vytvořil tu skladbu na objednávku Bazilejského komorního orchestru. My ji dnes uslyšíme v podání Filharmonie Hradec Králové, kterou řídí Jonas Pitkänen. Tři studie z Kupréna od Thomase Adèse.

To byly tři studie z Kupréna od Tomase Adese v podání Filharmonie Hradec Králové pod vedením Jonase Pitkänena. Tři studie z Kupréna je skladba pro komorní orchestr, dvě flétny, respektive dva hráči na flétny, klarinet, fagot, dva lesní rohy, trubka, jeden hráč na bicí a samozřejmě smyčce. Každopádně komorní obsazení, takže Filharmonie Hradec Králové se teď musí doobsadit, aby se orchestr připravil na koncertantní symfonii pro varhany a orchestr od Essy Pekky Salonena, což je druhá skladba na programu zahajovacího koncertu festivalu Hudební fórum Hradec Králové, který dnes vysíláme přímým přenosem na stanici D-dur. Budeme mít varhany, nástroj, který je krásnou architektonickou součástí sálu Soni Červené tady v Hradci Králové. Bude na ně hrát Eva Bublová. Název té skladby koncertantní symfonie naznačuje, že orchestr má v ní v podstatě rovnocenou roli se sólovým nástrojem. Skladatel si tímto způsobem vlastně poradil nebo vyřešil dilema, jak vedle sebe postavit dva partnery, z nichž jeden, to znamená varhany, dokáže pokrýt celý tónový rozsah symfonického orchestru. Pojednal to jako výzvu, načež ho napadlo vyřešit to Kolumbovo vejce, jak to sám nazval, a teď budu citovat jeho vlastní slova, protože nikdo to nevystihne lépe než skladatel, který s tím materiálem pracuje. Takže varhany, cituji, někdy hrají samostatně, často jako solový nástroj v tradičním smyslu, nebo jako komorní partner dechových nástrojů. Několikrát se stávají součástí orchestru jako člen kolektivu v podpůrné nebo doprovodné roli. Nedokážu si představit, uvádí Essa Pekka Salonen, žádný jiný nástroj s takovou chameleonskou flexibilitou. A protože to, co ještě o té skladbě její autor řekl, je moc pěkné, tak budu ještě pokračovat. Dlouhá historie varhan mne inspirovala k představě hudby z jakéhosi hypotetického světa, alternativního vesmíru, který je pořád ještě jakoby můj, ale už je mi trochu cizí. Skladba má tři věty. V první Essa Pekka Salonen sáhl ke staré formě pavany, ostatně ke starým formám sáhl vícekrát, ve třetí větě dokonce přímo cituje Peroténovo Organum Viderunt Omnes. Tu první větu nazval Pavana a prodlevy. Druhá věta má také programní název, variace a smuteční píseň. A třetí je ghost montáž, neboli montáž duchu. Přiznám se, že ten titul mě dosti zaujal, montáž duchu. Nedovedu si pod tím nic představit ani v hudbě, ani mimo hudbu. Tak jsem pátrala trochu dál a narazila jsem zase na Salonenův komentář, kdy on vnímá historické, ale i moderní styly jako duchy, kteří obcházejí nebo prodlévají ve zvukové krajině. V závěru celé skladby si varhany a orchestr úplně vymění role. Varhany hrají to, co předtím hrál orchestr a naopak. Čímž vzniká doslovný zvukový obraz toho, co znělo předtím, a koncert se nakonec v úplném závěru rozplyne do takového tichého až mimozemského akordu. A Salonen v poznámkách ke konci partitury uvádí, že tento poslední doznívající souzvuk představuje vlastně dalšího ducha. Essa Pekka Salonen dokončil skladbu v roce 2022, premiéru měla o rok později v Katovicích, následovaly premiéry v dalších světových hudebních center, protože ta skladba, jak to v posledních desetiletích bývá dosti obvyklé u větších skladeb, vznikla na objednávku několika orchestrů. V české premiéře ji dnes uslyšíme v podání Filharmonie Hradec Králové, s níž ji nastudoval Jonas Pitkänen a solistkou je Eva Bublová.

0: Esa-Pekka Salonen, koncertantní symfonie pro varhany a orchestr. To je skladba, kterou uvedla Filharmonie Hradec Králové pod vedením Jonase Pitkenena. Solistkou byla Eva Bublová, té patřil zasloužený potlesk tady v sále Soni Červené budově Filharmonie Hradec Králové. V sále teď začíná přestávka, ale my tady zůstáváme. A u mě na mém moderátorském balkonku se mnou sedí Lukáš Hurník, prezident festivalu Hudební fórum Hradec Králové, hudební skladatel a také šéf redaktor stanice D-dur. A strávíme spolu přestávkové zastavení dnešního koncertu. V druhé polovině koncertu nás čeká ještě skladba Magnuse Lindberga, klavírní koncert, solistou bude Miroslav Beinhauer. Lukáši, čím začneme? Budeme mluvit o hudbě, budeme mluvit o mimohudebních souvislostech.
1: No hlavně ne o životě.
0: Ne o životě. No, já si nejsem tak úplně jistá, jestli mě zajímá třeba to tež, co naše posluchače. Ty tady míváš besedy s posluchači před koncerty v Hradci Králové. Na co se ti posluchači tak ptávají? Co je zajímá?
1: No tak, oni chtějí být připraveni na to, co uslyší na tom koncertu. A to už, jaksi bych to nevydával za nějaký globální jev. Já bych řekl, že to je trošku generační jev.
0: Jo? Aha.
1: Že a to by... Přemýšlel jsem o tom během té první poloviny tohoto koncertu, jak se to vyvíjí, to vnímání té klasické hudby a jak přicházejí ty nové a nové generace. A není to tak, že se to jako posouvá z generací, ono se to spíš tak vrací. U toho hudebního fóra, které tady je už 22 let, se mi zdá, že to je krásně vidět, jak už za těch 22 let je poznat nějaký jako historický vývoj, abych tak řekl, protože na začátku to jsme ještě nevěděli, jestli to má být úplně jenom soudobá hudba, tak se dělaly takové ty paralely jako Concerto Grosso, Corelliho a Schnittkeho a tak podobně. Potom jsme měli období hodně modernistické, řekl bych, hodně takové seriální, tembrové a tak dále. Pak přišel minimalismus, takže jsme se sem dostávali partitury Reichovi a Glasovi, měli jsme tu i tu projekci.
0: Úžasné období.
1: Úžasné období. Pak přišel taková ta postmoderna, kdy se hodně citovalo, pořád jako se točíme kolem té staré a nové hudby. V té postmoderně se pracuje s těmi ikonami, s citáty a tak dále. Mě tam vždycky trošku vadilo, že to jsou takové ty ikonky, takové ty nálepky, jako když si na ledničku pověsíte cedulku tou magnetkou. Jako, že tam je ten citát z toho Bacha nebo z něčeho, ale už se s tím dál nepracuje. Jako, já bych čekal, že se stane součástí tematické práce. No, ale tyhle skladatele už pod tematickou prací jako nepočítají. Že? No a teď se vracíme do doby, kdy tady nemám citáty, ale prostě takovou cover verzi Kupréna. No, Ravel má Kupréna, že jo? A od Stravinského Pulcinelli je to skoro 100 let. No a tady to je vlastně úplně stejná technika, taková ta jako zašpiněná harmonie a přiostřený rytmus.
0: Mě teda Ravel napadl také přitom, ne v téhle souvislosti, jak to říkáš ty, ale v souvislosti s orchestrací. Jak Ravel byl výborný orchestrátor a tedy Adles je zřejmě dobrý orchestrátor, takže si užil tu orchestraci.
1: No ale i to bylo zajímavé, ono to znělo tak jako nečistě, jako trošičku, jo, ale asi záměrně. No ale jde mi o to, že to nové publikum už jako tuhle kontinuitu nemá, že třeba mnozí ti posluchači, nevím, jestli tady v sále, ale třeba, no obecně, ti, co chodí na vážnou hudbu, že třeba neslyšeli Pulcinellu jako naživo a že to je pro ně nové, jo. A že tohleto, ten válec, který se otáčí a vracíme se k tomu starému, to je jako strašně typické a už za naší historie, tak ty si tady taky od prvního
0: ročníku. Já jsem tady prakticky že? Od prvního ročníku. No.
1: A pan Hrubecký, geniální dramaturg, dva ředitele jsme tady
0: zažili.
1: No. Takže ono je to kus historie a prostě nejde to pořád nově, ono to nejde dopředu, ono se to jako točí v těch kruzích, a to je známá věc, že akorát tady to slyšíme na vlastní uši.
0: Ten letošní ročník je hodně, dnes jsme na zahajovacím koncertu, ten výběr, dramaturgický výběr Markův je hodně zaměřen právě na ty vztahy mezi starou a novou hudbou. Ty jako hudební skladatel, jak to vidíš? Je to obracení se současných skladatelů, tvých vrstevníků, nebo mladších i třeba skladatelů k té staré hudbě? Co to je? Co to znamená? Je to málo nápadů, nebo to je úcta k tradici? Co to je?
1: No, já bych řekl, že když se ti modernisté zamysleli nad tím, že to publikum jim utíká ze sálu, takže začali hledat nějakou oporu. A že začali zkoušet, jestli ty zkušenosti těch posluchačů, které mají z normálních koncertů, jestli se o ně nelze nějak opřít a jako zpřístupnit tu hudbu. Jenomže to už je dneska taky jinak.
0: Skrze tu starou hudbu,
1: jak si zpřístupnit ty moderní skladatelské techniky, na které si prostě nikdo nezvyknul. A dneska už je to jinak. Dneska ti skladatelé se nemůžou opírat o to, že to publikum má ty zkušenosti. To publikum tam nejde s vědomím nebo s tím, že mají zarytou v sobě zažitou sonátovou formu a fugu a tyhle ty věci. Ono je to prostě něco nové. Naopak možná, že ti skladatelé dneska tou novou technikou skladatelskou jako lákají i k té staré, no.
0: No to je zajímavá myšlenka.
1: A napadla mi teď. Jako. A ještě abych to podepřel jednou věcí, taky čerstvá myšlenka. My jsme minulý týden měli koncert stanice Jazz v kavárně. A tam bylo improvizační trio jazzové ve složení klarinet, kontrabas a housle. A oni používali takové ty modernistické techniky, jako klastry, tremola, sůl polticella, hráli tím dřevem, škrabali na ty struny a tak dále. A to publikum bylo úplně nadšené. A já jsem říkal, pro boha, ale ten Xenakis tohle už dělal před 100 lety. Jenomže pro to publikum, zvlášť jazzové, je to úplně nové.
0: No není to také jakoby takovým zase ve velmi obecné rovině nastavením toho publika, že zkrátka jazzové publikum je možná otevřenější než vážno hudební publikum.
1: Ale to já bych řekl, že kdo jde na takovýhle koncert, že musí být otevřený.
0: Na
1: že
0: jaký?
1: To...
0: Na ten, co tady máme dnes? Nebo na
1: jako
0: ten
1: co
0: jazzový?
1: Máme dnes, na všechny koncerty, kde se hraje soudobá hudba po celé republice, vždyť třeba v Ostravě, že jo, tak tam jsou ty koncerty celkem plné. Pan Kotík rozhodně nešetří to publikum, ale ono má právě tu výhodu, tento styl má tu výhodu, že nepotřebujete tu průpravu, že prostě když jdete na Brahmse a nevíte nic o sonátové formě nebo o vývoji symfonie, tak z toho máte hrozně málo, že jo. Ale zatímco tam opravdu stačí jako si sednout, přečít si v programu ideu toho skladatele a pak to na sebe nechat působit. A to je velká výhoda téhleté muziky.
0: To je moderní teda.
1: To je modernistické.
0: Modernistické, dobrá.
1: No tak, abych to rozlišil od té postmoderní, od toho minimalismu
0: jo,
1: a tak,
0: jo,
1: víš.
0: Jo, jasně. No, my na stanici D-dur vysíláme většinu koncertů letošního ročníku a v minulosti jsme vysílali v přímých přenosech. To je úžasná věc, úžasné poslání té stanice.
1: No, a nebývalo.
0: Nebývalo, právě.
1: No tak ta stanice nebyla technicky založená na to, aby se dělali přímé přenosy tam. To je prostě jako vymyšlená stanice, která je technologicky ohromně na výši a přežila covidy a přežila všechno, finanční krize nebo co by, všechno přežije, ale je to vymyšleno tak, že to je předprogramováno a pak se to vysílá. Že? A na to, aby se jako z drátu, z Hradce Králové natáhl drát a vysílal se živě na D-duru, na to jsme připraveni nebyli a stále je to tak trošku oříšek, ale už je jako rozlousknut a děláme to čím dál častěji a snad jako je to užitečné. No.
0: Máme takovou tu řadu, kdy jezdíme za regionálními orchestry.
1: No. Tam, já jsem si řekl, že dost už bylo takových těch, přátelé, teď nás čeká mimořádný sváteční zážitek, něco, co, na co do smrti nezapomenete a něco, co jste nikdy neslyšeli.
0: To já tady teda říkám posluchačům hudebního
1: fóra. No, to je v pořádku, to je festival. Ale já chci ukázat, že koncert klasické hudby není zas něco tak jako extravagantního, co se uděje jenom jednou. To se děje pořád prostě. Když se to vezmete, kolik těch koncertů v těch městech českých, kolik se odehrává i třeba současně a lidé na to chodí, je tam plno. A je to prostě normální hudební život a to já jako v té stanici D-dur chci ukázat. Festivaly, ať to dělá Vltava, jo? Tam jsou ty mimořádné zážitky. Taky bude Vltava odsud vysílat jeden koncert, ale my chceme, já chci to, jakoby ten kvas hudební, všednohudební kvas.
0: Kvas a zároveň tedy vlastně běžný život pro posluchače vážnohudebních koncertů, běžný život, protože oni si bez, zaplať pámbu, tedy bez vážné hudby svůj život nedovedou představit.
1: A je jich mnoho, jako to množství je neuvěřitelné.
0: Tak ty máš přehled tedy z těch regionů.
1: Co se, ale no tak jenom to spočtěte, kolik je sálů v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně, Hradci Králové, Pardubicích, Českých Budějovicích a můžu jít dál a tam se denně odehrávají koncerty vážné hudby.
0: Mimochodem, proč nevysíláme ten třetí koncert, třetí, myslím, je to ten příští týden, ten polský?
1: Přijede polský orchestr a asi v tom Polsku jsou nějak jako jinde, co se týká financování kultury nebo představách o tom, ale ten koncert byl tak drahý, že jsme si to prostě jako nemohli dovolit. Ani v tady vlastně zejména ta drahota se týkala toho přenosu. Takže to prostě, my jsme D-dur je nízko rozpočtová stanice a nemůžeme tolik peněz na jeden koncert dát. A je mi to líto, protože mojí ambicí bylo přenášet celý ten festival Hudební fórum na D-dur. A v příštím roce se to doufám podaří, ale letos to prostě takhle dopadlo a je to škoda.
0: Zůstaneme ještě u stanice D-dur. Během stanice D-dur existuje už přes 20 let. Loni jsme měli 20. výročí, takže ona je vlastně o 2 roky mladší než Hudební fórum Hradec Králové. A na ní se projevuje i vývoj technologií docela teda podstatným způsobem.
1: No tak, zajímavé je prostě to, jak tehdy se ta stanice, ty kolegové technici v rozhlase, kteří to s náma zakládali, jak vymysleli ten systém, který nikdo jako nedělal. Jako existovaly už v té době takové samohrajky internetové, kde se točilo 20 skladeb dokola, ale takhle rozsáhlou hudební stanici, která čerpá z toho jako nekonečného archivu Českého rozhlasu a přitom tento vysílání jako sestavují dramaturgové, není to počítačová záležitost, až na jeden segment, a je to komentovaná, česky komentovaná stanice a přitom se to dá dělat jako v tom automatickém režimu, tak to je zázrak a zase tak moc se toho do dneška nezměnilo, přidali jsme ty přímé přenosy, ale tak uvidíme, jak to bude do budoucna. No, AI ještě
0: AI,
1: nevidím úplně na obzoru.
0: Přesně jsem se chtěla zeptat, jestli do toho nějak vstoupí AI?
1: No tak já si umím představit, tak umím si představit, že ti naši kolegové, kteří to dělají a jsou to často teda velmi zkušení redaktoři, kteří už jako byli na Vltavě kdysi a tak dále, ale už nebudou mít třeba sílu dojíždět do Prahy, aby natáčeli ty své bloky, no, tak možná, že jednou v budoucnu je nahradí nějaký umělý hlas, který nerozeznáme od hlasu pana Vítka nebo paní Vandy Dobrovské nebo no, mého, nevím, ale zatím touto cestou jako rozhlas nejde a je to dobře.
0: Ještě...
1: Těšíš se, až tě bude namlouvat?
0: Ne, netěším. Ne, to se netěším. Doufám, že se toho nedožiju. Ještě jedno téma bychom možná mohli načít, než nám zazvoní ještě dvakrát, a sice koncert jako takový. My tady sedíme na koncertě, v podstatě na koncertě klasického rámce. Mnohokrát si kladu v tom koncertním provozu, v koncertním životě otázku o životnosti a proměnlivosti budoucnosti koncertu jako formy. Koncert jako, kde je rozdělené publikum, které poslechne si hudbu, odejde domů. Koncert jako společenská záležitost, to je koncept, který by se mně hodně líbil a který třeba představuji si existoval v 19. století. Co ty na to, jako no zkušený, to, že... zkušený koncertní harcovník, abych tak řekla?
1: No, ony ty orchestrální koncerty nejsou zas tak jako dlouhá historie, že jo? To je... To ještě za Beethovena se dělaly akademie, to byla taková směs všeho možného a... Ještě, když byly ty menší orchestry, no tak se to odehrávalo v těch nějakých zámcích a šlechtických sídlech a tak dále. A když to bylo ještě menší, no tak to bylo v salonech. A to je forma, která se mi jako líbí.
0: V salonech měšťanských domů.
1: Takových velkých měšťanských domů, kam se vejde i větší ansámbl a kde ty lidé jako seděli, někdo jim něco zahrál, oni pak o tom diskutovali, oni se mohli zeptat, seznámit se s tím interpretem, popili potom společně. A pak zase zasedli k dalšímu číslu a tu se objevila něčí dcera, která uměla zpívat a hned se našel klavírista, který je doprovodil. Byla to taková jako pěkná společenská zábava a mnoho hudby, skoro bych řekl jako drtivá většina skladeb, které byly napsány, patří nikoli do koncertního sálu, ale do tohohle malého domácího prostředí.
0: Do anebo toho salonu.
1: Nebo do kláštera, do kostela, o tom nemluvím, ale jasný. O té světské hudbě si myslím, že tohle... A kež by se tohle vracelo, tak ty milionáři tady nějací jsou, snad by někteří mohli být kulturní a založit takovouhle tradici.
0: No, já si vzpomínám, já za mlada, když jsem psala diplomovou práci, tak jsem jí psala o jednom svém prapředkovi, který byl obrozenecký skladatel, bydlel v Písku, žil v Písku a já jsem tam pátrala v těch starých tiscích, mimo jiné v časopise, který tam vydával se v Písku a byly tam popisovány právě i koncerty a ty přesně takhle vypadaly. Sešla se společnost, někdo z té společnosti měl dceru nebo syna, kdo zpíval, hrál na housle nebo pozvali, to byla velká záležitost, velká sláva v celém městě, takže přišly ty významné osobnosti z města, někdo pozval nějakého významného hudebníka, houslistu z Prahy třeba nebo z Plzně a mě by zajímalo, jestli tohle někde ještě u nás, v našich poměrech, podmínkách existuje.
1: Takové ty bytové koncerty, vážný zájem se to jmenovalo, existovaly, jak husté jsou dneska, to nevím, ale rozhodně tohle je jakoby cesta i pro ty mladé umělce se seznámit s těmi sponzory, že jo, s těmi, co je pozvou, s těmi dramaturgy. Já nevím, kde ti dramaturgové jako hledají podněty k tomu, koho pozvou na svůj koncert nebo festival.
0: Jako myslíš, koho pozvou za interprety, anebo za koho pozvou za osobnosti?
1: Ale i za skladatele. Já myslím, že tohle z toho jako podhoubí, tohle neveřejné podhoubí dneska neexistuje. A ty,
0: na YouTube to hledají.
1: Nejsou všichni, co si točí svoje videa, že jo? Někteří radši cvičí na klavír, než aby si točili videa.
0: Těžko říct.
1: Těžko říct, no tak já jako jsem nadšen z toho, že to hudební fórum tady existuje a že si drží od těch prvních let ta přísná až jako krutá kritéria, že tu nesmí hrát hudba českých skladatelů, to je zvlášť drsné.
0: No drsné, ale je to, má to svůj smysl
1: a
0: osvědčilo se to za těch 22 let.
1: A za druhé, že tu nesmí být světové premiéry, protože to jsou pokusy na lidech a všechno, co se tady hraje, jsou skladby, které prostě už se nějak osvědčily a našemu publiku je můžeme předkládat vyzkoušené.
0: Je to tak, je to přesně tak, takže se těšíme na druhou polovinu dnešního koncertu. Lukáši, děkuju, že jsme si mohli povídat. Doufám, že náš rozhovor byl pro naše posluchače tady v sále, tak i u rozhlasových přijímačů, alespoň trochu zajímavý. A já bych pomalu možná přešla k druhé polovině koncertu, protože vidím, že sál už se zaplnil, publikum se nám vrátilo do koncertních řad a za okamžik začne i nastupovat orchestr Filharmonie Hradec Králové. S níž skladby k dnešnímu koncertu nastudoval dirigent Jonas Pitkänen a čeká nás ještě skladba Magnuse Lindberga. Esa-Pekka Salonen, jehož skladbu jsme slyšeli před přestávkou, není jen skladatel, je také dirigent a v premiéře uvedl právě skladbu, která naplní druhou polovinu dnešního koncertního večera a bude to klavírní koncert číslo 3 od Magnuse Lindberga se solistou Miroslavem Beinhauerem. Neboli dnešní koncert je ve znamení, široce ve znamení finské hudby, kromě Tomase Adese, to tedy je britský skladatel, ale Esa-Pekka Salonen, Magnus Lindberg jsou oba finští skladatele a Jonas Pitkänen je finský dirigent. Magnus Lindberg je tedy finský skladatel, v 80. letech založil společně s dalšími skladateli posléze zvučných jmen, jako například Kaja Saariaho nebo právě Esa-Pekka Salonen a jiní, tedy skupinu Ears Open. Já jsem to tenkrát překládala, já už hodně pamatuji, takže si to pamatuji, ty 80. léta. Já jsem to tenkrát Ears Open překládala jako uši do kořán a oni byli velmi progresivní a pro hudební svět velmi atraktivní. Magnus Lindberg tenkrát prorazil skladbou Kraft, kterou se podařilo uvést i u nás v rozhlase, což byl docela velký výkon, protože v 80. letech my jsme takovouhle hudbu vůbec neznali, takže to byla doslova, odvážím se říci, tenkrát bomba. Magnus Lindberg je sám výborný klavírista, tento třetí klavírní koncert je dnes večer dalším dílem, které vzniklo v kulisách covidové atmosféry, protože tak vznikla i ta skladba Esa-Pekka Salonena a skladatel ho dokončil v roce 2022. I on si k inspiračním zdrojům přibírá podněty z hudby minulosti, v tomto případě odkazuje k Bartókovu třetímu koncertu, k Rachmaninovovu třetímu koncertu a možná v tom koncertu, až ho za okamžik uslyšíte, zaslechnete i další odkazy. Lindberg jako klavírista samozřejmě zná klavírní literaturu a hlásí se k mnoha svým předchůdcům, Kravelovi, Sibeliovi, Čajkovskému, Debussymu, Prokofjevovi, Listovi, ke Gershwinovi například také. Skladba má 3 věty, klasické schéma, rychle, pomalu, rychle. Má také 2 kadence a Lindbergovými slovy je to vlastně koncert ve 3 koncertech, ty 3 věty. Každá věta začíná výrazným dialogem mezi klavírem a smyčci, ten pak přechází v dialog mezi klavírem a dechy a následuje, všechno se pak propojuje v jakési syntéze. Sám skladatel ten svůj třetí klavírní koncert označuje za největší skladbu, jakou napsal, míněno největší jako nejrozsáhlejší a solový part je údajně nejnáročnější ze všech jeho 3 klavírních koncertů, což si mohl Magnus Lindberg dovolit, protože ho psal pro čínskou klavíristku Yuyu Wang, vynikající klavíristku. A zároveň v tuto chvíli je to i výborná vizitka pro Miroslava Beinhauera, který skladbu společně s Filharmonií Hradec Králové nastudoval k dnešní české premiéře.

Magnus Lindberg, klavírní koncert číslo 3. To je skladba, která právě dozněla v podání Filharmonie Hradec Králové se solistou Miroslavem Beinhauerem a pod vedením Jonase Pitkenena. A byla to zároveň poslední skladba zahajovacího koncertu festivalu Hudební fórum Hradec Králové. Tady v sále Soni Červené v budově Filharmonie Hradec Králové. Ty závěrečné veliké ovace tady plného sálu, sál je skutečně plný v parteru i na balkonech. Patřili samozřejmě Miroslavu Beinhauerovi za úžasný výkon v této skladbě Filharmonie Hradec Králové a Jonasi Pitkenenovi. To je tedy konec dnešního koncertu, ale Hudební fórum Hradec Králové zdaleka ještě nekončí. Čekají nás ještě 3 koncerty a já srdečně zvu posluchače D-dur k přímému přenosu i čtvrtečního koncertu, druhého, na němž Pražská filharmonie pod vedením Roberta Kružíka uvede skladby Karolín Showové, Anderše Hilborga a Maxe Richtera. Solistou bude houslista Milan Al-Ashab. Srdečně vás zvu ve čtvrtek. Další koncert Hudebního fóra Hradec Králové. Dnešní přímý přenos připravovali zvukaři Jan Turecký, Petr Klouček a Vojtěch Starý. Hudební režisér Petr Strejc, produkce Iva Štanglová a od mikrofonu se ze sálu Soni Červené z Hradce Králové loučí Vanda Dobrovská s přáním příjemného zbytku večera.

12 etýd pro kytaru od Hectora Vili Lobuše hrál Andrea Bisoli. Zdeněk Lukáš patří k těm českým skladatelům, za jejichž odkazem se nezavřela hladina ani po jejich odchodu do hudebního nebe. Poslechneme si skladatelův smyčcový kvartet číslo 4 tak, jak ho nastudovalo nové Vlachovo kvarteto.

0: V podání členu nového Vlachova kvarteta dozněl smyčcový kvartet číslo 4 od Zdeňka Lukáše, skladatelův opus 213.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Autora následující skladby Tristana Coerise musím asi trochu představit. Byl to nizozemský skladatel, ročník 1946, v Holandsku vůdčí skladatelská osobnost své generace. Do jeho hudebního odkazu nahlédneme skrze kvartet pro čtyři klarinety v podání nizozemského klarinetového kvarteta.

Kvartet pro čtyři klarinety od Tristana Coirise hrálo nizozemské klarinetové kvarteto. Autorem následující skladby je César Franck. Noříme se trochu hlouběji do sklonku 19. století, kdy César Franck napsal preludium, árii a finále. Je to poslední skladatelovo dokončené a publikované dílo pro klavír. Tak toho stvárnil jeden z ikonických klavíristů 20. století, Aldo Ciccolini.

Klavírní preludium, árie a finále od Césara Franka jsme vyslechli v podání Alda Ciccoliniho. Máme asi tak půl hodinky do půlnoci, takže je čas na sklidnění, stišení, samozřejmě vnitřní stišení. Ve vysílání se úplně stišit nemůžeme. Na kontemplaci. Sahám pro ten účel po nádherném stvárnění tří posvátných zpěvů od Giacinta Shelleyho. Nahrál je Petr Matušek v kapitulní síni Plaského kláštera, kde je dechberoucí akustika, kterou dokázal geniálně využít zvukový mistr Tomáš Zikmund.

Tři posvátné zpěvy pro bariton od Giacinta Shelseyho přednesl Petr Matušek. Poslední skladbou před půlnocí se necháme zavést do virtuálního světa snů, představ, fantazie, jak je komu libo. Autorem skladby je francouzský skladatel Philippe Durville, jehož hudba je ukotvena ve spektralismu, práci s elektroakustickým materiálem a má rád experimenty. Rád pokouší naše vnímání pohybu, času a rezonance. Skladba s názvem IMAC, psáno velkými písmeny, je pro 20 nástrojů a elektroniku. Titul IMAC je jednak zkratkou slov Image Acoustique a také odkazem na jméno slovenského skladatele Ivo Malece, jemuž je kompozice věnována. Hrají členové ansámblu Musique Oblique, řídí autor.

0: Skladba Filipa Dirvila Imak nás přivedla k půlnoci. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská. Loučím se s vámi s přáním dobré noci, ať v spaní či bdění, a pokud v bdění, tak třeba i nadále ve společnosti stanice D-dur.
1: České radiokomunikace. Infrastruktura pro digitální Česko. Propojujeme datová centra, konektivitu, umělou inteligenci i svět televizního a rozhlasového vysílání. České radiokomunikace. Partner Prý Bohemia Radio 2026.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Na stanici D-dur teď začíná čtyřhodinový vysílací projekt, který nazýváme Od Claudia k Ludwigovi, tedy od Monteverdiho k Beethovenovi, a který je věnován historicky poučené interpretaci staré a starší hudby. Poslouchejme teď na začátku, a vaším průvodcem je Petr Weber, koncert pro hoboj, smyčce a baso continuo od Alessandra Marcella. Uslyšíme barokní hoboj, nástroj, který se vyráběl ze zimostrázového dřeva většinou, nástroj, který se vyvinul ve Francii v druhé polovině 17. století z dřívějšího šalmaje. Na barokní hoboj nám hraje Clare Shanks a dále hraje Academy of Ancient Music, kterou založil v roce 1973 a teď ji také vede Christopher Hagwood.

Poslouchali jsme nahrávku Christophera Hagwooda v letech 1973 až 2006 uměleckého vedoucího souboru Academy of Ancient Music. Solistou byl Claire Shanks a poslouchali jsme koncert pro barokní hoboj, smyčce a basso continuo od Alessandra Marcella. Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. To je úvod textu a tedy také název moteta pro soprán, smyčce a basso continuo, které napsal Antonio Vivaldi a které teď uslyšíme v podání Emmy Kirkby. Hraje opět Academy of Ancient Music s Christopherem Hagwoodem.

To byla, vážení posluchači, sopranistka Emma Kirkby, proslulá specialistka na starou hudbu, mimochodem manželka dalšího specialisty Andrew Perrotta. Slyšeli jsme ji ve skladbě Antonia Vivaldiho v motetu pro soprán, smyčce a basso continuo s názvem Nulla in mundo pax sincera. Na tomto světě není pravého míru bez hořkosti. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hagwood. A čeká nás ještě jedna nahrávka Academy of Ancient Music a Christophera Hagwooda, nahrávka z 80. let 20. století, na které je zachycen koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Solistou na sopraninovou zobcovou flétnu je Michael Copley, specialista na historické nástroje, včetně okariny.

Na stanici D-dur nám Michael Copley na sopraninovou zobcovou flétnu zahrál koncert C-dur Antonia Vivaldiho. Doprovázeli ho Christopher Hagwood se svým souborem Academy of Ancient Music. A ještě jednou dnes Christopher Hagwood se svým souborem historických nástrojů, který vedl v letech 1973 až 2006 z Academy of Ancient Music. Tentokrát ne ovšem v barokní hudbě, ale poněkud výjimečněji v hudbě klasicismu. Bude to Beethovenova pátá symfonie, Osudová, dílo z roku 1808, které při premiéře dirigoval sám autor.

Na stanici D-dur patřila uplynulá půl hodina a několik minut k tomu Beethovenově osudové symfonii. Poslouchali jsme ji tak, jak je v rámci našeho vysílacího projektu od Claudia Ludwigovi obvyklé, v historicky poučené interpretaci, tentokrát v nahrávce Christophera Hagwooda a jeho jindy barokního orchestru Academy of Ancient Music. A máme před sebou duchovní hudbu. Alessandro Scarlatti, Missa ad usum capellae pontificae, tedy skladba určená pro papežskou kapli. Je to hudba barokní, ale výjimečně určená jen pro nedoprovázené hlasy a kapela. Scarlatti byl mistrem italské opery, ale tady ukázal i znalost stylu staršího církevního hudebního repertoáru. Uslyšíme nahrávku Michela Corboze, švýcarského dirigenta, a jeho souboru Ensemble Vocal de Lausanne, který založil v roce 1961 a právě s ním tuto skladbu proslavil.

Vážení a milí, dozněla barokní hudba, mše Alessandra Scarlattiho, ale mše napsaná v poněkud starším, tedy téměř renesančním stylu, tedy nedoprovázená nástroji. Byla to nahrávka Ensemble Vocal de Lausanne, který založil a dlouhé roky vedl Michel Corbos. Jeho život se uzavřel v roce 2021. A představujeme další soubor dobových nástrojů, interpretující hudbu historicky poučeným způsobem, soubor Il Pomodoro. Je to italský soubor, který nese název podle jedné opery Antonia Čestyho. Řídit ho teď bude Maxim Emeliančev, jeho šéf od roku 2016, a uslyšíme v jejich podání nikoli barokní, ale klasicistní hudbu Symfonii A-dur číslo 29 Wolfganga Amadea Mozarta.